segir í gang í dveit Dona Bonica gang í dóitna Nind gilt mér mænind kam í fulanga I bi mir frei und bring mir nit gfange weit, weit, weiter vor dir